Občas hrajeme si každý vlastní hrou, ale pokaždé si přístav mezi vlnami.

0: Skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.